far som når, det som når, det som bogi bogi bogi bogi bogi far. Stein och svets se nesse kiram se na dere min na prema shiram se po svoji pameti odločam no rostoplovam priporočam če želi si kdo od vas nori.